produse Holden Skujde i Red Jam. De Jame, Panok Šihta, Sen Kolni Bav. Enkrat pa so mi Nok Ših uparu. Kme prk mandac u jam,

Největší rock hity. Největší rock bandy. Na FM-u, DAB-u, App-u, webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.